0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Kana by splním můj joint, snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z baru do Prahy pak plava. Ta tu už zabila fakt fresh, chutila jako ananas.

This is Fresh Radio 103.6 FM. No, nothing I can do.

0: Moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Víkend na chatě. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.

0: chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě pechít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čekám ještě před klubem jak poslední šlapka. Ha!
0: V ulici, kde stříhal Skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarády, když můžeš mít bé?

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Sunday what?
1: Každý krok může pomoci.
2: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
1: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Počasí.
1: Je tady 6. hodina, dobré ráno přejeme. Počasí dnes v pátek, tedy v Ostravě, maxima od 15 do 17 stupňů Celsia. Bude oblačno po celý den, odpoledne počítejte s možností dešťových srážek. No a pokud se dneska chystáte na hory, tak tam v maximech teploty pouze do 12 a pršet by mělo celý den.
2: Fresh zprávy.
3: Kromě deště také osvěžující zpráva z ostravských silnic. Řidiči jedoucí z centra Ostravy do Poruby se konečně dočkají volné cesty. Od pátečního dnešního odpoledne se částečně otevřou opravované frýdlanské mosty. V opačném směru do centra dál budeme jezdit po objížďkách, a to až do poloviny července. Celá rekonstrukce má údajně zpoždění a skončí nejspíš v listopadu. Řemeslník z Moravskoslezského kraje vybral zálohy, ale práci neodvedl. Obohatil se o bezmála 700 tisíc korun. Čeká ho vězení, stát mu peníze zabavil, pomohu obětem trestných činů. Zítra proběhne největší vinařský festival na severní Moravě. Jste zváni. Ostrava žije vínem, tedy v sobotu v Národním zemědělském muzeu v Dolních Vítkovicích a proběhne už 9. ročník. Ochutnat můžete více než 250 druhů vína. Volejbaloví fanoušci mohou být nadšení. Perušič se v Ostravě znovu představí jako hráč, přestože aktivní kariéru v lednu ukončil. Na divokou kartu naskočí do kvalifikace s Jiřím Sedlákem.
2: Zprávy.
0: Fresh zprávy. Doprava.
1: Na silnicích metropoly je zatím klid, díky za to, jezděte opatrně, je pátek, tak ať zbytečně před víkendem vás to nestojí peníze, nebo nedej bože třeba auto a nedej bože zdraví. Já jenom se vrátím k tématu, že dneska se otevře cesta po frýdlanských mostech z centra na Porubu. Já jsem tedy včera tím místem několikrát projížděl a vůbec...
3: To tak nevypadá, že?
1: To nevypadalo, že by se to dneska mělo otevřít, jako,
3: nicméně,
1: ale vůbec.
3: Všechny portály tomu věří, vyskakuje to na všech důležitých spodnicích, médiích tady Ostravy, takže minimálně my
1: tomu věříme taky. Dobře,
3: tak
1: teď
3: uvidíme.
1: Se ptáme my vás, frešáků, kteří jste v terénu, prosím vás, pokud budete projíždět frýdlanskými mosty, dejte nám vědět, že ta informace je skutečná, protože co je psáno, to je dáno, to se říká.
3: Nás se to už netýká, a my jasné, že ráno to nebude, ono to fakt je plánované opiko stejně až na odpoledne,
1: tak
3: uvidíme,
1: dejte to
3: vědět odpolednímu týmu.
1: Oni to stihnou, to je v pohodě, to je času ještě.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
7: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Vyhrávej skvělé ceny.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
6: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Tohle je nová in-up, vy posloucháte ranní Bon Appetit, dobré ráno a velké téma, pozor,
1: Mimochodem,
0: my už se těšíme všichni, jo.
1: Hodně se těšíme, ale Honzo, ať nezekecáme inu, přesunula svůj koncert v Ostravě na jiný termín, na kde to je teď, v říjnu.
0: Okay, takže to 3. už opravdu tuším, dojede. Tuším 3.10. měla by dojet a navíc pár týdnů zpátky byla v Brně a byla to super show prý.
1: Ať nezakecáme taky mimo jiné hokej, tu velkou událost, která startuje, takže mistrovství světa v hokeji a program českého týmu je jasný, my už dneska budeme držet palce a budeme fandit Česku, které bude hrát proti Dánsku.
0: No.
1: Co je? Co se tak už klíbnul?
0: Já jako tak přemýšlím. Pro mě to je složité téma letošní hokej, letošní mistrovství světa, protože dost kritiky sklidilo toho finální rozhodnutí trenéra Rulíka, kdo pojede.
1: Ok, tak po nás uveď době. Do děje, teda, jestli máš nejčerstvější.
0: Jasně, děje takový, že po dlouhé době budou chybět hráči z NHL.
1: To
0: dorazí
1: víme,
0: tedy
1: jasně,
0: zhruba jenom asi 3 kluci, jo. Což je málo. Brankáři jsou taky jako takový otazník, jo. Pravděpodobně brankářskou jedničkou bude Pavlát, druhý bude Kořenář.
1: Jo.
0: Mimo soupisku se zatím drží Honza Ščotka a Honza Mandát z Pardubic. Tihle kluci nebyli zapsáni. Dost pravděpodobně se ještě čeká na nějaké jména, které pravděpodobně by mohly vypadnout v tom playoff NHL.
1: Jasně,
0: takže možná to není. Přesně, možná to ještě není finální. Nicméně nás zajímá dnešní zápas. Ten začíná ve 20:20 proti Dánsku.
1: Tak připravte ruce, hlasivky, budeme to potřebovat. Ostatně, kdy hrajeme, v jiných termínech a s kým, to si ještě projdeme v dalších vstupech, protože
0: jasně,
1: jako máme toho dost, jo.
0: Je to nabité, je to nabité, já na to koukal taky. Navíc, Moni, u tebe mě strašně zajímá, promiň, jedna věc, jo. Mohla bys si ukázat, jak budeš fandit?
1: Já jsem čekala, že se mě zeptáš, až budeme hrát s Itálií, jestli budu fandit nám nebo Itálii.
0: No,
1: to bude ve středu totiž.
0: To 20. se budu ptát až ve středu, ale
1: no, jasně. Tak jsem na váškách, ale tak samozřejmě Češi.
0: Jo, jenom takhle?
1: Jo, já umím fandit.
0: Tak ukáž, jak moc.
1: Jednou
0: třeba.
1: Dokonce jsem za každý gol, co padl, až tam proličkovala.
0: No jejda. Snad jsme nehráli s Koreou nebo s kým. Tak na zdraví, dobré ráno přejeme.

0: Snad to bude, já jsem chtěl říct, že snad to bude takové mejdlo jako právě hitovka od Subfocus Wildfire. To by bylo super.
1: Bon appetit, něco mi říká, že se budou hrát kabáti teda.
0: No budou.
1: V následujících dnech,
0: to si piže budou.
1: Že? Tak brousíme, nabrouste.
0: Brousíme. Tak hele, pojďme ještě zbrousit ostatní šoupeře.
1: Kdo já proti? Já tak ohobluju, dívej se na to, jo. Dneska teda Dánsko-Česko, tak koukejte, držme pěsti. Zítra nás čeká Slovinsko.
0: Ano.
1: Pondělí Švédsko, ve středu Itálie. A? Další sobotu, 23. Slovensko, naši.
0: Bratia.
1: Ano. A pondělí 25. Norsko a v úterý 26. Kanada.
0: Kanada.
1: Nejhorší nakonec, jo. A bych se trošku bála i těch Švédů teda v pondělí.
0: Asi ať to nebolí tolik. No hele, důležité je věřit. A to my co? To my věříme, že jo?
1: To věříme.
0: Takže držíme palce.
2: Brousíme nože meče, když nekapé až peče.
0: Mimochodem, já jsem si neodpustil právě tento hit. Kabát, brousíme nože. Oni tu písničku udělali, ona má Moni, prosím pěkně, 11 let už. Je to neuvěřitelné.
1: Já vím, že to letí, no. A pamatuju si ji dobře, když přišla na svět. Mně se teda dost líbila, pořád jsem, jo. Omývala v hlavě. A hlavně jsem si říkala, že my vidíme jenom ty hokejisty, ale kolik těch lidí v tom týmu je, aby
0: stojí.
1: Se o ty naše kluky zlaté starali. Tomáš to sebe, maséry, masérky, výživové poradce,
0: zubář,
1: že? Kuchaře.
0: Všichni.
3: Ne, zubař taky, jo.
0: No, vážně, i ten zubař musí jezdit, jasně. Ono zuby jako není, to není žádná sranda,
1: no,
0: pozor.
1: Je to v zuby na mistrovství světa, je to v háji teda. Radši vybít ty zuby, tak jak to... Praktikuje spousta hokejistů.
0: Je to tak. Navíc pozor, byla právě složena na počest domácího mistrovství světa v ledním hokeji 2015. A Pepa Vojtek s celou kapelou kabátů zaspívali tuhle písničku v rámci úvodního ceremoniálu, první zápasový den. Tak je to takové jako jubileum, dneska si to pustíme v éteru Fresh Radio, taky protože dneska to všechno startuje a my Češi začínáme ve 2020.

0: levá, pravá, na trhne.
1: Moni, prosím, pojď ještě jednou zafandit, pojď, ukáž.
0: Češi.
1: Jak budeš večer fandit?
0: Češi. Hele, já si to nejlepší musím nechávat nakonec.
1: Jo?
0: Jo, to já nemůžu všechno ukázat takhle hned.
1: Že až večer, jo?
0: To chce prostě pocity a emoce.
1: Jo, jo, tak až
0: to
1: večer.
0: Nenahra, já nepředstírám.
1: Ne, já vím, že ne.
2: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
5: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: No a než si dáme hymnu, páteční tady Urbana Krestovalo, nemusím nic.
1: No jo, pátek.
0: S přesahem do víkendu.
1: Vlastně, počkej, vlastně to je vlastně ale tak divný den dneska, protože my tu jsme v pátek po třech týdnech.
0: No, takhle.
1: No, je to divné.
0: Počkej, pociťuji opravdu na tobě, že dneska nejsi ve své kůži.
1: Já
0: přitom
1: jsem navíc
0: od rána. Přitom tolik hezkých zpráv, jo, Perušič bude hrát v Ostravě, jo, přitom ukončil
1: hokej
0: kariéru.
1: Hokej začíná,
0: dneska bychom mohli vyhrát na Danskem.
1: Jak ukončil kariéru, teď mu je 32 nebo kolik, ne?
0: No, děkuju. To je přece i tvůj sen, ne? Ve 30 do důchodu.
1: To je pravda. No ne, tak já jsem jenom chtěl říct, že mě se prostě od rána dneska nedaří. Co šlo, tak to mi spadlo na zem.
0: Ty si prosím tě, je 6.35, jo? Když budu přehánět, ty si hodinu vzhůru a co ti všechno stihlo spadnout, řekni.
1: Všechno, kartáček, pasta mě došla, víš, takže jsem si vyčistil zuby dneska jen takovou špetičkou té pasty. A potom jsem vlastně zjistil, že nestíhám, že prostě je 5.40 musím.
0: A ty jsi ještě v trenkách.
1: No, aha. Tak se kouknu jako na to, jaký kalendář mě čeká příští týden a...
0: Zděsil jsi se?
1: Víš, co je na tom pátku jako nejhorší?
0: Mluv, schválně.
1: Že je úterý.
0: Prosím?
1: Že je skoro úterý už. To je na tom pátku to nejhorší.
0: Tak jo.
1: No, takže, Bene, můžeš, prosím, teď to potřebuju.
2: Ne, nemusím mě.
0: Ne, nemusí.
1: Tak. Díky pěkně, no, teda.
0: Podpora ze všech stran, že, dneska.

0: Ale ano, ne, že ne, ale ano. A je to tak, možná, že tím, jak jsme si to přáli, tak jsme tomu bohužel taky trošku pomohli. No, tak to se stává, ne? Oj. Jak ne, jo, jo.
1: Ono se to vážně stává, ono se to děje. Dámy a pánové, pozor, my se teď přepojíme na chviličku do Spojených států amerických.
0: Nemají radost.
1: Rozhodně radost nemají. Dámy a pánové, před pár málo minutami skončil čtvrtfinálový zápas playoff mezi Anaheimem Ducks a Vegas Golden Knights.
0: A co to znamená pro naše české fanoušky, čekající na start mistrovství světa v hokeji?
1: Ano, Moni, správná otázka, hned ti na ně odpovím. Pro
0: přepoju
1: naše české
0: studia,
1: fanoušky
0: ano.
1: To znamená. Halo, slyšíme se?
0: Ano, přepoju do studia.
1: Z Anaheimu Jan Pernický, Fresh Radio.
0: Onzo, pokračuj, jsme připraveni.
1: Tak jo, takže, prosím vás, ve Vegas nám hraje tak

0: No, ale pozor, všechno má své možná.
1: Lékařské prohlídky.
0: Je tak to tak, hodíme. Tak. A víc slov netřeba.
1: A tak snad kolik je zdravý, ne?
0: No, nevím, no.
1: Snad pravidelně spí, má dostatek...
0: sexu.
1: Tak, přesně.
0: A jí jenom slušné věci. A jí jenom slušné věci. No, uvidíme, necháme se překvapit.
1: Není možné.
0: Lukáši, kmitej k tomu doktorovi,
1: no, dělej. A prosím tě, a co náš miláček? Dobes.
0: Jakub Dobes. To tě zklamu, Dobes dneska opět vychytal výhru, Montreal vede.
1: Tohle je dobrý, Dobes. Až to je blbě.
0: Dobes je prostě Dobes.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti. Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
10: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: přál, aby Lukáš dostal, přijel na mistrovství světa.
1: Jo, jo.
0: Ale píše, že by se mu líbil teda i Tomáš Hertl, no oba přijet bohužel nemůžou v tuto chvíli, to se nedá nic dělat. Ale co rozhodně můžeme zařídit v tuto chvíli, hned teď, je to, že vám pustíme něco, co si nadiktujete. Je tady Jubox. Jubox, Fresh
1: Radio. Jakože to mají, tohle mají plně v rukou, jo?
0: Jo, ale jako plně v rukou. A to je jedno, jestli dojede dobež, nebo dostal, to je vlastně fuk.
1: Teď... No dobež nedojede, to je jako, ještě ne...
0: A ty se do toho dobeže úplně zamilovala.
1: Ne, tak je to dobež.
0: Jakub dobež.
1: Zpívá o něm i kanadské rádio, tak je dobež.
0: Jsi pyšná na něho, vejď.
1: Já jsem pyšná.
0: Navíc je to pozor, to jsme zapomněli říct, to je důležitá zpráva. On je Vítkovičák, vy to vlastně vůbec nevíte, ale jeho první kroky a jeho odchované roky, ty první, byly tady v ostravských Vítkovicích, takže tady se prostě prokazuje ta vítkovická kvalita, mo nevíš?
1: Ty ale proč o tom jako nepíšou v prvních řádcích?
0: No tak...
1: To člověk, aby se dohledal.
0: To musíme, to tak to...
1: Počkej, víš co,
0: to
1: jako,
0: jsou, to
1: počkej,
0: jsou informace,
1: počkej,
0: které prostě si musíš dohledat. V tuto chvíli je ale důležité říct, že to je brankář Montrealu. Nenervuj se, Moni.
1: Já, tak a už se tomu dobírám, jo? I Havířov on říkou popřeli. On chytal
0: Nekecej.
1: Za mládežnické týmy v Havířově, aha, pokud je to teda pravda, což no, si myslím, že by mohlo.
0: No.
1: Ano, a pak teda zmiňujou Vítkovice.
0: No,
1: jako jo.
0: Vidíš, no.
1: Ale tak. Úplně jenom tak jako by the way.
0: By the way, no, opouštíme hokej. Dámy a pánové, ten až večer. Teď pojďme na Juboxy. Volejte, pište, nebo hlasovkujte 773 37
1: 136.

0: Ano, frešáci, tohle je raní Bon Appetit a taky Juboxy.
1: Komu, co, proč, jak, kde, co máte na srdci?
0: Těch zkazů dneska přišlo víc než dost, takže my pochopitelně se tím musíme nějak probrat a vybrat jeden takový asi jako, ne nejlepší, ale ten, který by se dneska nejvíc hodil, jo.
1: A hele, Honza je ve zvláštním rozpoložení, musím říct.
0: Já chci dneska být jako, já mám dneska potřebu být gentleman.
1: Dneska. Holky, doporučuji vlastně dneska se kolem Honzy ochomítat. Mohlo by to pro nás mít jisté výhody, které třeba už v pondělí nebudou proveditelné.
0: Promiň, Moni, ale k tobě jsem gentleman každý den.
1: Samozřejmě.
0: Hezky tě pozdravím ráno, řeknu dobré ráno, Moničko.
1: Přinese snídaně.
0: Vyspinkala se snídaně.
1: Přesně tak.
0: Ty si nemůžeš stěžovat.
1: Já si nemůžu.
0: Ty ne.
1: Opravdu já si nemůžu stěžovat, to no. Jsi řekl přesně.
0: Možná někdy, ale tak.
1: Nazdar.
2: K rannímu Juboxu, co kdybyste tam pustili dneska tu novinku od Calvina Harrise, se mi strašně líbí ta písnička, jo, je top. No, tak dneska vůbec nestíhám, tak to snad to bude v pohodě, zatím čaute.
1: Čau.
0: Bude to nejvíc v pohodě, bude.
1: No a ty si říkal, že chceš být gentleman. Mně to normálně ani přes pusu nejde. To moje tělo odmítá vyslovit kombinaci pernický a gentleman.
0: Promiň, já jsem se nechtěl smát.
1: To já jsem na tebe zvyklá, v pořádku. Jenom to vypust toho démona. Jak jsi to myslel, teda, že budeš gentleman a hrajeme Danovi? Já jsem pochopila,
0: ne,
1: že se
0: Danovi právě nehrajeme, já jsem to pustil schválně, protože on chce nového Calvina Harrise a jeho hit Satisfy, tak my ho ale budeme hrát. Lehce po sedmé, jo. On tam je, Danny. Takže neboj, bude. Ale mě spíš tady zaujala zpráva od Pavly, která píše: dobré ráno, jste mega vtipní, děkuji. Zahrajte prosím od BB Rexy a Fightless New Relegation. Bude to pro všechny, co poslouchají, a moc děkuji. A já jsem si řekl: Pavli, dneska jsem gentleman a dneska ti zahraju. Nemám problém, rád ti zahraju.
1: Tak Pavli, užij si to.
0: Je to pro tebe.
1: Je tvůj předčasný dárek. Vánocům.
0: Rád ti hraju. Tady ti zahraju.
1: Tak jdem na to.
0: A teď ti hraju. Dobré ráno, tohle je pro Pavlu a pro všechny, co poslouchají. Ahoj. Jukebox Fresh Radio.

0: a její Texas. A taky minuta po sedmé. Dobré ráno.
1: Počasí.
2: Počasí. Skoda, že to nebylo třeba o Ostravě, že? Tať jde.
0: Tam jde. Dobré ráno, dneska tady je v Ostravě na teploměrech v maximálních stupních 15 až 17. Oblačno po celý den, odpoledne počítejte i s možností dešťových přeháněk. V noci teploty klesnou na 9 stupňů Celsia, no a pokud se dneska chystáte do vyšších poloh, tak tam dneska teploty pouze do 12 a deštivo po celý den, ať už to jsou beskydy nebo jeseníky.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Vítejte u nich, jsou 2 minuty po sedmé, Fresh Radio a bon appetit. Ostravští strážníci, respektive pardon, hasiči, důrazně varují před kritickým nedostatkem disciplíny u řidičů na sídlištích. S přibývajícím počtem vozidel narůstá taky počet těch, kteří parkují na plochách vyhrazených pro požární techniku. Žluté vodorovné značení přitom není jen doporučením, ale v případě požáru jde o jediné místo, odkud mohou záchranáři efektivně nasadit výškovou techniku. Dlouhodobé sucho se nedostatkem vody projevilo i na vrcholu Lysé hory. Pitnou vodu dováží cisterny. Nedostačující vrt by měl v dohledné době doplnit nový zdroj vody v jiné lokalitě. Pokud by se zásobování Lysé hory nevyřešilo, hrozí, že by chaty musely omezit provoz. V Ostravě funguje program Erasmus+, jehož důležitou součástí je taky vzdělávání učitelů, kteří mohou jezdit po školách v Evropě a sdílejí s tamními učiteli zkušenosti. Ostravští učitelé tak už byli například v Irsku, Rakousku, na Tenerife, v Košicích nebo Itálii, kde byla hlavním tématem inkluze. Projekt potrvá do srpna. Účastní se ho přibližně 80 pedagogů z 5 škol. Slavný turnaj v plážovém volejbalu v Ostravě proběhne už za necelé 2 týdny. Místem konání Dolní Vítkovice. Perušič, který v lednu ukončil kariéru, se na ostravský písek vrátí. Po boku Jiřího Sedláka.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: A teď pozor, opatrně v Třinci. Pokud tedy budete projíždět nedaleko restaurace Park Villa, se srazilo osobní auto s uzávěrem plynu. Jo, jako, nedělám si srandu, na místě jsou... A teď se mi se strašně líbí tady, jak je to napsáno, jo. Je tady jednak únik plynu, takže opatrně...
2: Takže žádná sranda.
0: Žádná jo. Sranda, ale líbí se mi, že na místo přijíždějí hasiči, policie České republiky a na místě už nyní jsou i plynaři. Jo, takže děkuji.
2: A koho byste mu chtěl zavolat?
0: No nevím, zlatý? Jen se mi to jako prostě líbí, jo, jakože přijíždějí hasiči, policie a na místě již jsou i plynaři. To je jak text do nějaké písničky, to jako zní skoro. Ne, nedělám si z toho srandu, je to celkem vážné, takže opatrně, prosím vás, hlavně si nezapalujte cigaretu třeba v blízkosti, nemuselo by se to vyplatit. A pozor, teď pokračujeme dále na cesty, hlasová zpráva nám přišla od posluchače Dana.
4: Jenom rychle k dopravě, vůbec nevím, co se děje, ale chtěl jsem najet na Rudnou ve Svinově, jak je ten velký kruhač u dálnice, jakoby. A stojím už tady na tom kruhači nahoře, jo, takže vůbec nevím, co se děje a stosuje se to, tak kdo ví, co tam bude, čaute.
0: Takhle, dopravní nehoda není hlášená žádná, takže je dost možné, že jenom za to může zužení, to zúžení. No. Asi jo. Opatrně, kdybyste měli další informace, buďte jako Daniel, pošlete nám hlasovku nebo zprávu na naše WhatsAppové nebo telefonní číslo 77337136.
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
7: Co se mu stalo?
8: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
9: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte pulari.cz.
7: And the only prescription is more cowbell.
8: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
9: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
10: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
11: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici.
10: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
9: Vyhrávej skvělé ceny!

0: už tak víme.
1: Co? Jak jste na tom?
0: Už víme, odkud cestáři vanou dneska, takže kolize, kterou jste nám hlásili, to dlouhé čekání, které vás potkalo u Avion Shopping Parku v Ostravě, má pochopitelně svoji příčinu.
1: No, před malou chvilkou nám tady Daniel posílal hlasovou zprávu, že neví, co se děje, že stojí na velkém kruháči na Rudné a že se to jako moc nehejbe, takže my už víme, kde je zakopaný pes. Tohle je mimochodem poslední hlasovka od Daniela, od té doby se po něm slehla zem, jo.
2: A ani to zjišťovat nebudu, co tam je, otáčím se, jedu zpátky na porubu a půjdu přes vodárnu, protože to vypadá na dlouho. Takže jestli můžete, tak se tomu vyhněte. Je to tady fakt zasekané.
0: Já se bojím, že na té vodárně to bude
1: podobný příběh. To samé plně modrém, jo. A pozor, víme, je to potvrzeno, píše nám David. Ahoj, u Avionu chystají frézovat cestu a štosuje se to ještě z důvodu, že místní... Točovolanti se neumí zip, nebo respektive neumí zipovat a ostatní objíždějí přes odstavné pruhy.
0: No, co se dá dělat?
1: Mě teď napadlo, že pustím jeden jako výborný hit, který by možná mohl v tomhle pomoct, jo? Všem by mohl pomoct.
0: V tom zipování.
1: I obecně jako projet tu Ostravu, nebo se minimálně do ní dostat. A Daniel, počkej.
2: Ale vodárna byla úplně v klidu, 2 minuty a prodal jsem tak nic.
0: Teda, no, Dané, tak já ti skvělý, gratuluju tak, k perfektnímu tak, úsudku radnímu.
1: To ti vyšlo. Takže pokud jste jako Dana, jeli jste přes vodárnu, tak výborně. Pokud ne, mám tady pro vás přece jenom takovou jako jednu věc, která by vám mohla pomoct, jo?
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Už to tady dlouho nebylo.
0: Ty chceš zase relaxovat.
1: No, je třeba, pardon, vydrž.
4: Vítej v této chvíli klidu. Najdi si pohodlnou polohu.
1: Najdi si, Moni.
0: Já už ji mám.
4: Zavři oči a dovol si jen být.
0: Hlavně na těch silnicích, no, zavři oči.
1: A dovol si jen být. Tak pojď.
4: Pomalu se nadechni nosem.
0: Alergici mají smůlu.
1: Moni, nekaž to.
4: A vydechni ústy.
0: To já vydechnu naposledy. A...
1: Proč ona má furt potřebu to kazit, jako ne? Zkazila jsem to, jo.
0: Prosím vás, řidiči jedoucí centra Ostravy do Poruby by se dneska mohli dočkat volné cesty, jo? My očekáváme, že to pustí ty frýdlanské mosty.
1: Že to pustí?
0: Že to pustí.
1: Oni to pustí, no, tak možná do Poruby dneska už po Frýdlantech.
0: Má se, ale...
1: My tomu nevěříme, jo.
0: Nevěříme, ale...
1: Držíme palce, vlastně, jo.

0: je taky důležité říct, že Calvin Harris dorazí už za pár týdnů, za pár měsíců tady k nám do Ostravy.
1: Víš, kolikrát se vyspíš, než budou Vánoce? Když už si nakousil, jak to
0: taky to
1: šíleně,
0: nebude, taky to nebude moc, letí, no, jo, taky tak... to nebude moc nocí už podle mě.
1: A dokonce jsou i ne takové internetové počítadla, takže když se zeptám, za jak dlouho budou Vánoce, tak mi vyskočí...
0: Na hodiny by ti to mohlo vyskočit.
1: Ty jo, tak to je hezké, to krásně vyšlo. Zrovna dneska za 222 dnů. Jinak aha, taky 7 měsíců a 8 dní.
0: Tak to je dost, a máš nakoupené dárky už?
1: Nemám, Honziku, ale to už jsme probírali, že
0: to
1: já jsem normální.
0: No, to já vím, ale jako... ale pozor, já mám v okolí, já nemám, ale mám v okolí kamarádku, která už nakoupené dárky teda jako má a ona jako takticky ty dárky nakupuje vždycky po těch vánočních slevách, víš, jakože v lednu má normálně nakoupíno už na další Vánoce.
1: Já vím, ale nás toho čeká ještě tolik. Příštím týdnu, Honzi, jo, třeba rekonstrukce domu na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze a my u toho budeme živě vysílat, pak se také řeší akce, která bude v Gongu 20. ve středu, vy jste zváni od 13. hodiny. Je to akce, která je zaměřená na moderní architektonickou budoucnost Ostravy. Můžete se dokonce zaregistrovat, abyste měli svoji rezervaci míst na diskuzi, která tam bude probíhat mimo jiné právě i k tomu, co se bude v budoucnosti v Ostravě dít, nejenom z hlediska dopravy, ale vůbec, jo, toho, co se všechno má postavit a tak.
0: Jo.
1: Projekty.
0: No já se na to těším, já mám Ostravu strašně
1: Zopinka.
0: Rád. Roste to před očima, je to krásný, no. Tak jo. Tak nesmíte tam chybět, jasné, taky nesmí chybět náš bohatý playlist, který už teď je nabitý až do večera, to víme. Karol G třeba za chviličku, tak si to dejte společně s námi, my jsme Fresh a tohle je raní Bon Appetit. Dobré ráno.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
3: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Tak tady kolegialita jde stranou. Kolegialita.
1: Dneska chodí podle mě kolem bloku i čeština.
0: Kolegial.
1: A dneska jde do Polska přes Polsko, teda do Ostravy přes Polsko. A možná ještě dál, možná i přes Slovensko.
0: Kolegialita jsem chtěl říct ze stranou, protože moje kolegyně Monika Rudová, se kterou trávím jako poměrně dost, my spolu uvědomuješ si to, kolik času spolu vůbec trávíme každý den.
1: Je to až nechutně moc.
0: Je to dost. A tenhle člověk ví, jaký já jsem milovník hokeje.
1: No.
0: A přizná se, že no, já na to mistrovství koukat asi nebudu.
1: Jako... A řekni, co jsem řekla, že máme pod sebou 4 hospody,
0: no.
1: Takže já i bez toho, aniž bych byla přikovaná u televizní obrazovky, budu naprosto s přehledem vědět, kdy naši poslali Dansku góla.
0: Tak já vím, Moni, ale tak poslouchat to jenom, když jako dáme gól a sledovat to a fandit, to je národní hrdost.
1: Pochopitelně, Honzi, pochopitelně, a věř mi, že čím blíže budeme zlatu, tím více budu hrdá. Tak bude, já budu určitě
0: a budeš
1: sledovat
0: tím více aspoň koukat?
1: No samozřejmě, tak víš, že jo.
0: A Ráďa kouká?
1: No, tak jako kouká, ale je to, není to tak, že by
0: ale
1: se kvůli toho...
0: Ale víc kouká na tebe, že ty...
1: No přesně, není to kvůli toho, že by si cválně plány nějak, víš, měnil.
0: Ne. Ty vymýšlíš nějaký speciální program v období, kdy je mistrák, nebo něco?
1: Rozveď svoji myšlenku?
0: No nevím, tak jestli jako dáváš Ráďovi víc jako
1: prostoru.
0: Důvod koukat, ne, víc
1: nedávám
0: důvod
1: víc
0: koukat
1: volnosti.
0: Na tebe. Ne, myslím to tak, jako jestli Ráďovi dáváš více důvod koukat na tebe, než na hokej.
1: Tak, ty se mě ptáš na to, jestli ho cíleně svádím,
0: jo.
1: Aby se mi věnoval, když
0: ano.
1: Hraje český tým proti někomu.
0: Ano.
1: Ne, Honzi, protože já už jsem přišla za ty roky na to, že to nemá cenu. Já si prostě šetřím svoji energii a když mi něco takového hrajeme, tak si říkám, pánové, je to čas pro vás. Dámy, pojďme
0: koukejte
1: si udělat
0: se.
1: Prostě svoje.
0: A tak co si děláš jako svoje, když je hokej?
1: My můžeme vyrazit s holkama kamkoliv. Dámská jízda, kino.
0: A vás to jako nezajímá, vás holky? To mi vysvětlí.
1: Já si myslím, že nás to zajímá,
0: no.
1: Ale nepotřebujeme u toho nutně sedět po celou dobu toho zápasu.
0: Stačí
1: jo?
0: Jedna třetina.
1: Nám stačí, když víme, jaká je soupiska, a pak nám stačí cílový výsledek.
0: Jste skromně teda, ale.
1: To zveličuju, samozřejmě, že budeme držet palce, ale tak chápeš.
0: Jo.
1: My se taky těšíme, že spolu můžeme pobít a chlap si nás nevšímá, když je mistrovství.
0: Konečně, že?
1: Nebude volat, kde jsi, kdy přijdeš a kde je večeře.
0: Ještě nechoď.

0: To je takové připomenutí, že kromě mistrovství světa v ledním hokeji, které začíná už dnes, brzy začíná taky mistrovství světa ve fotbale. A dokonce pozor, český fotbalový reprezentační tým se na něj po 20 letech dostal. Takže díky moc.
1: Ať je sport, pojďme ale ještě nejprve na ostravské silnice. Tady to dneska moc honit, přátelé, nebudete.
0: No to moc dneska nežije.
1: Pojďme, co se děje?
0: Dobré ráno, máme tady jednu hlasovou zprávu, ta přišla od Barťase. Barťasu, můžeš.
2: Starec Bando, nevím, jestli to tu někdo hlasil, ale most přes Mysteckou je otevřený ve všech průzích, takže průjezdnost je krásná, no ale chtěl bych říct, že v úrovni shopping parku ze směru z Poruby do Vítkovic začali frezovat vozovku, takže stojí to od shopping parku až po zužení, které je přes most, přes Polaneckou, nebo co to je za ulici, tak se obrňte trpělivosti. Čau, te, ahoj.
0: Něco musí skončit, aby něco mohlo začít.
1: To je koloběh života. Aspoň máte možnost dneska v tom deštivém dni počítat šneky u cesty.
0: Nebo slimáky.
1: Nebo slimáky.
0: Slimáky, no, já jsem vždycky počítal slimáky, když mě maminka vodila do školky. No,
1: zpátky k tomu, co potřebujeme.
0: Zpátky ke kvízu. Naopak, je tady velké finále. Klepe na dveře a za chvilku tady bude. A my to opět necháme na vás.
1: Dámy a pánové, máme tři skvělé finalisty, všichni to jsou sympatiáci. Z úterního dne se do pátečního finále probojoval Michael. Michael přezdívaný Jackson, velký aplaus pro Michaela.
0: Michael, gratulujeme.
1: Ze středečního dne postupuje do dnešního finále Adam, sympatiák Adam.
0: Adam.
1: A ze včerejšího utkání
0: hvězd
1: postupuje Vojta.
0: Vojta, jo.
1: Všichni tři mají reálnou šanci na to vyhrát 2000 do Ondráše, do stylové restauračky, která je ve Sviatnově, která proslula hlavně u Honzíka výbornou českou kuchyní.
0: Ano.
1: Ale nevíme, který z nich, takže to bude opět na vás, abyste nám pomohli s výběrem.
0: My těmto třem mužům přiřadíme jedno velké hokejové české jméno a vy budete vybírat podle toho, jaký hokejista vám je nejsympatičtější.
1: A já se proto ptám, vyhraje dneska podle vás Plekanec?
0: A nebo Jaromír Jágr?
1: A nebo snad Pastrňák?
0: A? Možná by tady mohl mít David Pastrňák lehkou protekci, protože je to místňák, je od nás. Jo, takže jako možná, ale na druhou stranu je Jaromír Jágr.
1: Tady taky jezdí s Kladnem.
0: No, a pozor, já vím, že hodně holkám se líbí i Tomáš Plekanec. Dokonce mám kamarádku, která mu říká Pleskanec.
1: Jo, Pleskanec. A že by si jiné zkušenosti.
0: A že by si takového jednoho Pleskance klidně nechala líbit.
1: Ale poslouchej, jde na vadě, jo, je to čistě na vás. Pošlete hlasovku ideálně. Zkrátka dejte nám tady odzad vědět, které

0: kterého hokejistu chcete dneska vidět na stupni vítězů.
1: A je to tak, začíná finále kvízu naopak.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Fresh Radio, Monika Rudová, Honza Vernický, dobré ráno.
1: A taky Michael Jackson, Adam a Vojta, to jsou tři naši finalisté do našeho velkého finále. Zároveň taky, ale taky pan Jágr, pan Pleky a pan Pasta.
0: A my víme, kdo vyhrál, řekni to, kdo vyhrál.
2: Naopak.
1: Já to nebudu říkat, řekne nám to nějaký člověk.
0: No neříkaj tady... jméno toho hokejisty,
1: tak
0: to myslím.
1: No tak já jsem myslela, že to pustíš ty hlasovky, že to jasně vyplyne, jak
0: jo,
1: to dneska dopadlo.
0: Promiň, to je jasný.
1: Jsi se jako nenapojil tak na můj myšlenkový pochod.
0: Moc ne, takže my víme,
1: to sám říkal,
0: jaký
1: to,
0: hokejista vyhrál, pojďme.
1: To jsou věci.
3: Dneska to musí vyhrát jedině Pastrňák.
1: No a vidíš to.
3: Lidičky, takže na Pastu poprosím jednu čárku, díky.
1: My jsme připsali i tvoji čárku a opravdu Pastrňák těch čárek získal mnoho.
0: On by mohl mít tolik čárek.
1: Tak jo, jdeme mu volat.
0: Pasta vyhrál, my voláme Pastrňákovi, dej mi číslo na Pastu, prosím tě.
1: Máš to tam, narychtováno.
0: Není o čem,
1: zapni časový limit.
0: Vyvoláváme Pastrňákovi a uvidíme, jestli to stihne v časovém limitu. Zvoní to.
2: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
1: Vidíme, se nám to tady dotyčný zvedne v časovém limitu, tak bude tím, kdo vyhraje.
4: Haló.
1: Kdo pak je tam?
4: Tak Vojta, ahoj.
1: Vojta, ahoj!
0: A Vojto, čau! Poslouchej, počkej, my tě ještě trošku jako napneme. Ty jsi, kdyby jsi mohl vybrat, který hokejista ti je nejblíž, jo? Je to Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec nebo David Pastrňák?
4: Asi David Pastrňák.
1: No vidíš to! Jak jsme to dneska skvěle rozhodili.
0: Vojto, my tě voláme proto, protože jsi finalista, který vyhrál 2000 korun do Ondráše.
4: Tak to mám moc velkou radost.
1: A teď v tuhle chvíli posloucháš z domu nebo už jsi v práci?
0: Nebo v Ondráši?
4: V Ondráši ještě nejsem, poslouchám z domu.
1: To ty se máš.
0: To je pohoda.
1: Je,
4: tak pohádu do práce zítra.
1: No jo, tak v tom
0: tak
1: případě...
0: Tak to už se moc nemáš, teda.
1: A je jiný příběh. OK, takže obrovská gratulace, že jsi to v tomhle týdnu vychytal, že ti přáli naše prešáci a zrovna tobě to dopřáli tenhle voucher a pochutnej si moc, ti přejeme.
0: Mimochodem, Vojto, ty jsi říkal, že jsi z Frýdku, že?
1: To ano,
4: ano.
1: Jo,
4: no,
1: super, tak, tak to máš kousek.
0: Tak to máš kousíček, tak to je perfektní. Tak jo, hele,
4: jo,
0: tak gratulujeme, vydrž na telefonu, dořešíme s tebou takové ty jako korespondenční věci.
1: Čachry machry
0: a dobrou chuť ti přejeme.
4: Jasně, děkuju moc.
0: Tak čau, nazdar.
1: Čau.
0: No a kvíz naopak bude opět příští týden, nebojte.
1: No, jak je skromný ten Pastrňák, že?
0: Stupenka do Ondráše mu bohatě stačí, výborně, díky moc.
2: Kvíz naopak. Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: fresh track, o který se stará mistr Aleš Brůna, tedy hity, které rozhodně v českém éteru hrajeme jako první. Teď jsou 8:02 a to znamená, že nejvyšší čas podívat se také na cesty, ale ještě předtím zjistit, co se vůbec u nás v metropoli děje. Pojďme na to!
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Oblačno po celý den, s tím počítejte, sluníčko dneska úplně vidět nepůjde, i dešťové srážky během dopoledne i odpoledne můžou nastat. Nejvyšší teploty 15 až 17, no a pokud budete na horách, tak teploty do 12.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. 8:03 a taky Fresh Radio zprávy. Řemeslník z Moravskoslezského kraje vybral zálohy, ale práci neodvedl. Obohatil se o bezmála 700 tisíc korun. Čeká ho vězení, stát mu peníze zabavil, pomohou obětem trestních činů. Probíhá týdenní kontrolní akce v ostravské MHD s asistenty přepravy i strážníky. Kontrolní týmy budou nasazeny ve dne v noci do 16. května. Dbají na bezpečnost cestujících a dodržování přepravních podmínek na tramvajových, trolejbusových i autobusových linkách. Osvěžující zpráva z ostravských silnic. Řidiči jedoucí z centra Ostravy do Poruby se konečně dočkají volné cesty. Od pátečního odpoledne se částečně otevřou opravované frýdlanské mosty. V opačném směru do centra dál budeme jezdit po objížďkách, a to až do poloviny července. Celá rekonstrukce má údajně zpoždění a skončí nejspíš v listopadu. Zítra proběhne největší vinařský festival na severní Moravě. Jste zváni. Ostrava žije vínem. Zítra v Národním zemědělském muzeu v Dolních Vítkovicích proběhne už 9. ročník. Ochutnat můžete více než 250 druhů vína. No a ještě sport, protože volejbaloví fanoušci mohou být nadšení. Perušič se v Ostravě znovu představí jako hráč, přestože aktivní kariéru v lednu ukončil. Na divokou kartu naskočí do kvalifikace s Jiřím Sedlákem.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Pozor si dávejte na policejní hnědou oktávku 9T9, zrovna byla spatřena v Suché v Havířově, tak opatrně, pokud budete kolem projíždět i vy. No a pozor na Sokolské třídě v Ostravě, kde trolejbus srazil chodce, na místě jsou složky IZS, rozhodně se můžete zdržet, a taky opatrně, kde se stále ještě v Třinci vyšetřuje nehoda osobního auta se sraženým plynovodem, na místě jsou plynaři, záchranná služba i policie České republiky.
2: Radku, co pak máš ty? Stojí Rudná už na nájezdu z dálnice a dálnice směr Bohumín stojí taky na 352. kilometru.
0: No, dostat se do Ostravy nebo z Ostravy, to je teda jiný Survivor, tak my vám držíme palce, aby to vyšlo. Přece jen je pátek, tak si to pojďme společně užít. Maroon 5 nebo Lost Frequencies, už za chvilku.
1: Doprava?
2: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Co se mu stalo?
8: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
9: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte polary.cz.
10: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
11: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Dobré ráno, 8.14, je pátek 15. května. My jsme to říkali, že dneska vlastně se jako asi nebude večer nic moc nikde dít, protože všichni chlapi budou sedět do televize, budou koukat na hokej, večer hrajeme s Dány a bude to velké. Na to téma mě zajímá, je to vlastně jako otázka na vás, na frešáky, co si k televizi nejradši berete jako takový ten v uvozovkách snack, jo? Musíte mít na stole bramburky, nebo popcorn, anebo jste fajnšmekři a něco lepšího, masíčko, nebo já nevím, sushi, pizza, Dejte vědět.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Ono je to dobré jako otevřít toto téma, protože do večera už nezbývá moc času a někdo bude muset třeba jít nakoupit. Třeba ty, Moni.
2: No právě, že já ti hledám fotografii jednu, abych ti je ukázala. No. Protože jako nevím, jestli s náma chlapi počítáte úplně v tomhle, že bychom se nějak aktivně podíleli na vaše mistrovství.
0: No minimálně, že připravíte ten stůl.
2: No, my jsme se snažívali se vám věnovat, připravovat, nabízet, abyste s náma v období mistrovství nějakým způsobem trávili čas a komunikovali.
0: Jasně.
2: A já jsem ti jednou, když takhle bylo nějaké mistrovství, poslala Ráďovi právě do té hospody, kde byl fotografii. A napsala jsem mu k té fotce: čekám na tebe doma. Jo, tak jenom...
0: A co na té fotce bylo?
2: No, právě, že ti hledám tu fotografii a normálně se nějak...
0: Počkej, a nebudeš tam třeba v nějakém negliže nebo něco?
2: No, tak úplně v negliže tam nejsem, ale je to fotografie tohoto typu.
0: Ale tak to nemůžu vidět, přece ne.
2: Ale tak, já jsem to měla i na Instagramu, ale jo, asi jsem to člověče smazala, protože já se toho nemůžu dobrat, té fotografie.
0: Ne, tak to nevadí, takže ty svého muže jako lákáš na toto, jo, domů?
2: Jo, já lákám na toto.
0: A Moni, a přišel?
2: No, jsem právě po tobě chtěla vědět, jak je možné,
0: že
2: mě ignoroval.
0: Moni, nevím.
2: A už ji mám, hele.
0: Tohle si mu poslala?
2: Jo, tohle jsem mu poslala a napsala jsem: čekám tě doba.
0: On asi čekal ty jednohoubky na stole spíš.
2: No.
0: Ale sluší ti to tam moc.
2: No, to je, děkuji
0: ti moc. Já bych přišel.
2: Na ty jednohoubky, já vím.

0: Je to jednoduché. Čím snadnější jídlo na konzumekci, čím lépe, no, tak...
1: Tím lépe.
0: Tak jo, no.
1: Tomu rozumíme. Večer no, začíná...
0: To si odíš, že tomu rozumíš. Já jsem si nerozuměla nic.
1: Ne, já jsem to pochopil v klidu, Moni. Já už jsem to pochopil od tebe. Večer začíná mistrák, tedy kluci vstoupí do zápasu z Dány ve 20.20 a řešíme to celé ráno. A teď přišlo téma, co si večer jako dáme k tomu. A? Pivo, jednohubky, chlebíčky. Je to tak, takový víš, jako náš český svátek.
0: Jo, to jo, ale tohle už je moc dlouhé. Chlebíčky. Jo.
1: Může chleba jenom?
0: Pivo. By to stačilo jako něco jednoduššího, třeba snack, jo, nebo...
1: Teprve teď chips. Začínám nerozumět.
0: Chips.
1: Jenom
0: nebo...
1: jeden?
0: Co ještě je na jednu slabiku?
1: Sex.
0: A s kým to tam chceš mít, když ženské odejdou? I když vlastně chápu, dobře, dělej, jak myslíš, co ještě by šlo.
1: To zvládnu i sám.
0: To se mála. Co ještě? Okay, co bys navrhoval? Protože ty chlebíčky, to musí někdo připravit. Jestli chlapi na to budete sami, když vám ty ženské odejdou, tak,
1: ale
0: to chce něco, co se jenom nasype.
1: Jsou ženy, které rády připravují chlebíčky.
0: Určitě, ale my jsme se teď shodli na tom, že spousta žen bude vyhostěna.
1: Jo, jasně. Jo, takže něco, co se jenom nasype.
0: Tak,
1: oříšky.
0: Něco, co je jednoduché, přesně.
1: Oříšky. Jo. Dlouhé zase, že? Tak ořech.
0: Ořech.
1: Ořech. Co ještě?
0: To by tam mohlo být. Ty jsi říkal, že někdo si dává aspik, jo?
1: No mám tady zkaz od Zulc, Davida, že miluje aspik.
0: Jasně, Zulc.
1: Zulc?
0: No.
1: Úplně
0: Zulc,
1: mi...
0: to je jedna slabika.
1: Ještě přišel jeden zkaz.
0: Jsou dvě.
1: Úplně mi stačí, když hokej stojí za to. Žranici k tomu nepotřebuju. No jo, ježiš, aby se...
0: Gól, to je taky jedna slabika.
1: Aby se to gól.
0: A potom jedeme, že? Rum. Dívej, kolik je alkoholu na jednu slabiku.
1: No tak pojď.
0: Rum.
1: Mhm. Jo, no tak
0: teda...
1: Můžeš to rozdělit u vodky. Vodka.
0: Aspoň mi pomoci ještě, aspoň ještě s jedním. Není možné.
1: Bur. Bon.
0: Já jsem zvala burčák, ale není sezóna.
1: Ten až září.
0: Jasně.
1: Co ještě, no?
0: Ty jo, to mi řekni.
1: Tak gin, rum a dogatí bum. Tak.
2: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303 www.kartelpizza.cz.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Růžový sol. největší výběr potěšení pro všechny.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
8: Kontaktujte polary.cz.
9: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Na Fresh Radio.
10: Tell me a story from all of the places you've been. He said, tell me your vision, all of your heavens, your sins.

0: Honza, je tady pátek a je tady taky nejvyšší čas dát si tu
1: to nejlepší z rána.
0: To nejlepší z rána, to nejlepší z víkendu, to nejlepší z týdnu, prostě to nejlepší, to, co se Monči líbí nejvíc.
2: My vezmeme jednoho interpreta slavného a od toho vám odehrajeme několik kousků a budeme vybírat, který ten počin zatím je u něho number one.
0: No, tedy podle Moniky Dudové.
2: Ano, ale vy samozřejmě můžete hodnotit jinak, že jo? Nemusíte souhlasit se mnou.
0: No, je pravda, že ale většinou vždycky se trefíš do takového toho širokého spektra
2: hlasu lidu.
0: A hlasu lidu. Je to tak. Dneska já tady prozradím, že tu nejlepší z rána, tu nejlepší z víkendu budeme vybírat jednoduše, bude to DJ Alesso, který mimochodem za pár měsíců dorazí do Ostravy v rámci dalšího ročníku Beats for Love. Bude to velká jízda a Monča dneska bude mít před sebou fakt jako těžký úkol, protože Alesso má hit za hitem. Doslova. Zvládneš to?
2: Uvidíme.
0: Popereš se
2: s tím? Mám na to když tak pomocníky, že?
0: No, to je pravda, no. Tak už za chvilku budeme losovat tu nejlepší z rána. Do té doby ještě třeba Jennifer Lopez v éteru Fresh Radio. Právě teď.
1: Monika Dudová a Honza.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 8 hodin 40 minut. Dámy a pánové, je nejvyšší čas při pátečním ranním vysílání se dát to nejlepší z rána.
1: To nejlepší z rána.
0: A nejen z rána, ale vlastně z celého víkendu, který se neúprostně blíží a vy budete rozhodně pařit. Stejně jako Monča. Monča dnes bude vybírat tu nejlepší mezi výběrem hitu od DJ Alesa, který se mimo jiné představí už za pár měsíců tady v Ostravě v rámci festivalu Beats for Love. OK, Moni, připravená?
2: OK, připravená.
0: Takže dovol mi, abych ti ukázal první možnost, první variantu. Aleso, June Newman a hitovka Call Your Name. To je ona. Jak se ti páčí? Líbí?
2: Co mi nabídneš?
0: No, nabízím ti do protiútoku, Aleso, a to vedou Heroes.
2: Tak jo, Heroes.
0: Jo.
2: Nechávám postupovat Heroes.
0: Fakt jo. Dobře, fakt jo. Možná to budeš mít těžší, ještě těžší, protože Aleso pracoval taky s Becky Hill a tohle je hit Surrender.
2: Upřímně mi to připadá dost podobné, ale z Becky Hill se mi to líbí víc.
0: Takže zase postupujeme dále. Surrender nebo I Like It. Tohle je Nate Smith mimochodem.
2: Aha.
0: Tak co? Surrender,
2: nechávám
0: nebo
2: Becky
0: I
2: Hill.
0: Like It.
2: Necháváš nechávám
0: Becky Hill,
2: Hill
0: Surrender. OK, tak teď ti zamotám hlavu i jako blázen. Tohle je Aleso and Nico and Wins.
2: Ano, tohle chci, to se mi líbí. I wanna know, postupuje.
0: Vyhrává, že? To je konec.
2: Počkej, to je konec. Tak vyhrává.
0: No, hele, my víme, nebo takhle, respektive

0: vítěz dnešního, toho nejlepšího z rána, toho nejlepšího, co o víkendu podle mě můžete od Alesa vůbec slyšet. A vybrala to Monča.
1: Hudebně je to jasné, jak to bude znít, jinak jestli ještě nevíte, co o víkendu podniknou, tak třeba zítra je v Dolních Vítkovicích právě v Národním zemědělském muzeu největší vinařský festival na severní Moravě. Ostrava žije vínem a bude tam na ochutnávání 250 druhů vína.
0: Teda. A nemá být úplně teplo, což je dobře. Ne, počkej, to je dobře, jo? Ono to jako není nic špatně, protože...
1: Protože to poleze méně do hlavy.
0: Tak, a hlavně alkohol obecně jako zahřívá, takže podle mě i to víno vás lehce zahřeje.
1: Tam degustuješ, vyplňuješ lísteček, můžeš potom vyhrát krásné hodnotné ceny.
0: No jasně.
1: Jo, obcházíš. Ale je fakt, že to počasí bude, řekněme, jako na prd asi. Jako v tomhle ohledu, tak protože jako... no tak venkovní akce kvůli toho některé nejsou, což je případ vlastně golfu, Hodky, ano. Kde jsme se měli v neděli potkat, tak kvůli počasí, prosím vás, ten turnaj mimochodem, mimo jiné taky,
0: ano.
1: Je to přesunuto až na 31. května, na tu poslední neděli v květnu.
0: Jo.
1: Tam nevadí, to snad vyjde už.
0: Nevadí, to vyjde třeba i mně totiž, víš, to je jako dobrý,
1: no,
0: a potom já vám to ukážu
1: a v tom patování,
0: nebudete se stačit divit. OK, tak jenom abyste na to mysleli, zítra se uvidíme u stánku s vínem a bude to moc fajn, ne?
1: No, bude krásný víkend.
0: Krásný
1: bude
0: víkend.
1: Já už nacvičuju.
0: Krásný víkend. Nezapomeňte.
1: Více je slabičné slova vynechám o víkendu. Je na tom vinařském festivalu.
0: Jo.
1: I když já to budu s Radkem moderovat, tak jsem zvědává, jak bude zakraňovat.
0: To bude vypadat teda. Nezapomeňte, že dneska ve 20.20 první utkání mistrovství světa Česko-Dánsko a zítra ve stejný čas Česko-Slovinsko. Držíme palce.

0: Ať k tomu vínu máme radost výhry. Třeba, že?
1: To by to ideální, jo? Dobluveno.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: Každý krok může pomoci.
8: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
9: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
8: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
7: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
9: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
10: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A

0: 7 minut zbývá do 9. hodiny, tedy do příchodu kočky jako blázen.
1: Radar, neoznačená obce slovenská, směr malý kruháč. Ostrava dneska masakr.
0: Děkujeme.
1: Píše Gabriela.
0: Děkujeme.
1: Bobková. Super jméno, že?
0: Bobek.
1: Jo. Stojí Rudná už na nájezdu z dálnice a dálnice směr Bohumín stojí taky 352. kilometr. Radek. A region Razovity s fotografií zácpy a kolony to tady posílá Radim.
0: Děkujeme pěkně.
1: Myslím, je to ta kolona u avionu.
0: Může být.
1: Což by mohla být kvůli tomu frézování, ale tak co už.
0: No, hlavně to zvládněte na víkend, raději od Ostravy odejďte co nejdál, ať na chvilku zapomenete na to, že to prostě tady nejezdí, a naopak vidíte, že jinde to jezdí. Jo, načerpáte sílu, inspiraci a budeme se těšit opět v pondělí.
1: Nezapomeňte na všechny skvělé víkendové pořady, že tady máme Aleše Brůnu. Máme tady Lumíra Mořskovského, jejich speciály, které vás vrátí mimo jiné třeba i v čase zpátky. Máme tady o víkend dopoledne Tech Talk, takže vám řekne Honza Foltýn o vychytávkách právě taky v Digit světě. Jo? A v neděli v podvečer přijde Martin Chleboun a tento tady zkosí mašinerii.
0: To byl Martin, jakože.
1: To byl Chopper? Simpson?
0: Ne.
1: A nebo?
0: To byla...
1: Moto Guzzi.
0: Ty to nepoznáš. Tak ještě jednou, pozor.
1: Já poznám jenom Suzuki. To byl traktor.
0: Ne, Mitsubishi.
1: Mitsubishi je jiná.
0: No,
1: Mitsubishi!
0: Aha, máš pravdu, tak počkej, tak tohle tím pádem... Počkej, ještě jednou, naposlouchej to, jo, zavři oči,
1: zkus... No. To těžko říct.
0: To byla sekačka na trávu,
1: no,
0: teď, ne?
1: No, tak to možná, protože to mělo k motorce daleko, že? Honda!
0: Aha, dobře ty, a ještě ukaž Yamahu.
1: Yamaha!
0: Yamaha!

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
2: Hezké dopoledne, minutka po deváté připraveny. Pro vás máme taky aktuální refreshnuté informace o tom, jak dneska bude. Po celý den oblačno, počítejte i s dešťovými srážkami. Teploty od 15 do 17, co se Ostravy týče. Pokud ale dneska se chystáte na hory, tak počítejte s tím, že deštník bude nutný a teploty pouze do 12.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
3: Ostravští hasiči důrazně varují před kritickým nedostatkem disciplíny u řidičů na sídlištích. S přibývajícím počtem vozidel narůstá počet těch, kteří parkují na plochách vyhrazených pro požární techniku. Žluté vodorovné značení přitom není jen doporučením, ale v případě požáru jde o jediné místo, odkud mohou záchranáři efektivně nasadit výškovou techniku. I když dneska prší, tak dlouhodobé sucho se nedostatkem vody projevilo taky na vrcholu Lysé hory. Pitnou vodu dováží cisterny. Nedostačující vrch by měl v dohledné době doplnit nový zdroj vody v jiné lokalitě. Pokud by se zásobování Lysé hory nevyřešilo, hrozí, že by chaty omezily provoz. V Ostravě funguje program Erasmus+, jehož důležitou součástí je taky vzdělávání učitelů, kteří mohou jezdit po školách v Evropě a sdílejí s tamními učiteli zkušenosti. Ostravští učitelé tak už byli například v Irsku, v Rakousku, na Tenerife, v Košicích nebo Itálii, kde byla hlavním tématem inkluze. Projekt potrvá do srpna, účastní se ho přibližně 80 pedagogů z 5 škol. Slavný turnaj v plážovém volejbalu v Ostravě proběhne už za necelé 2 týdny. Místem konání jsou Dolní Vítkovice. Perušič, který v lednu ukončil kariéru, se na ostravský písek vrátí po boku Jiřího Sedláka.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: Na 3 minutky po deváté zkontrolujeme taky dění na silnicích v metropoli. Děkujeme za to, že nám podáváte informace o tom, že se fronta aut tvoří na Rudné ulici směrem k Avionu. Je to totiž Pardon, já mám asi taky už pátek prostě.
3: No prostě nejde to, někdy se můžete, to my vám musíme vysvětlit, že sami nevíme, čím to je, my někdy prostě víme, co máme říkat, ta hlava to ví,
2: ale
3: s pusy jdou úplně jiná slova.
2: A je to všechno svedeno do jednoho jízdního pruhu. Tak Moni, pojď ještě se mnou teď prosím tě a pozor na dopravní
3: Pozor.
2: V centru na Sokolské třídě srazil trolejbus chodce, stále se to ještě vyšetřuje a je dost možné, že ulicí projedete se
3: opatrnosti a zdržení.
2: A se zdržení.
3: No ne, tohle, jako už si z toho dělat srandu nebudeme, asi protože to jsou jako vážné věci. Dávejte prostě na sebe pozor, jo. Bezpečí, protože ty víkendy, víte, umí být kritické. Tak jo, papa.
0: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ťažké životné rozhodnutie Nicole Kidman. No, tým budem dneska na Freshi pokračovať. Smrť najbližšej osobe jej obrátila život na ruby. Slavná herečka otvorene priznala, že ju tragédia z roku 2024 nasmerovala nečakanému povolaniu, ktoré by čakal málo kto. Hollywoodská hviezda opäť prekvapuje, tentoraz však nejde o filmovú rolu, ale o životné rozhodnutie, ktoré vyráža dých. Herečka priznala, že sa chce stať dulou smrti. A teda neviete, čo je dula pre umierajúcich. Kým dula je mnohým známa ako opora žien pri pôrode, existuje aj jej menej známa, no čoraz diskutovanejšia verzia dula pre umierajúci. V praxi ide o ľudí, ktorí sprevádzajú človeka v úplnej opačnej fáze života na jeho konci. Dula pre umierajúcich, často označovaná aj ako dula smrti či dula duše, je vyškolená sprievodkyňa, ktorá poskytuje emocionálnu, duchovnú a praktickú podporu umierajúcim, ale pozor, aj ich rodinám. Nejde teda ale o zdravotnícku profesiu a nenahrádza lekárov ani ošetrovateľov. Jej úloha je úplne iná. Priniesť do poslednej chvíli viac pokoja, porozumenia a ľudskosti. No za mňa dôležité to životné rozhodnutie.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý krok môže pomoci.
3: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
4: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
3: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
4: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
12: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
13: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
0: Skandál!

Fresh Radio. I'm getting out of here.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Radio. Fresh. Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Třinecku. 106.5 FM. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz. And the only prescription
1: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription is
1: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte pulari.cz.
5: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek.

0: Doprava. Doprava.
1: Já jsem si chvilku říkal, že bych navázal na ten konec toho songu. No, radši vám nebudu kazit dopoledne. I když ono už zkažené, co se týče počasí, trošku je tady poprchává, nevím, jak je to u vás. Na cestách, ale úplně situace neodpovídá, bych čekal, je fakt, že teprve vlastně začalo pršet, takže nemůžu čekat zázraky, mám aspoň jednu nehodu. Na Opavsku, u obce Hradec na Moravicí, v obci zvané Kajlovec, když projíždíte, tak tam dvě osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Pro

A dáme si hned ze startu jednu takovou motivující, povzbuzující, koukám na internet, co aktuálně se událo. A vypadá to tak, že třeba Španělsko jako země se rozhodla zlegalizovat pobyt zhruba 500 000 migrantů, kteří tam jsou nelegálně. Ano, někteří by řekli, že je to hezké gesto, ale sousední Němci už se začínají chytat za hlavu a vyjadřují velké obavy, protože je jasné, že ve Španělsku asi nebude chtít zůstat nikdo z nich. A jakmile dostane španělské papíry, no tak může. Děcka, já říct sám za sebe, já jsem tak rád, že za chvilku natáhnu krovky, protože poté, co před lety Merkelovka tady vyvolala já bych to nazval sklidem potupnou likvidaci Evropy, kterou naši předkové po staletí budovali, tak fakt jsem rád, že to mám za pár. Navíc s tím, jak ten náš, a nejenom náš, ale i jiný politický systém podporuje všechny ostatní než domácí obyvatele, tak i když bych se dožil důchodu, s tím že počítám, tak stejně nebude z těho ho vyplácet, protože se platí jiní. No, hezkou budoucnost máte vy mladší. Gratuluju, přeju vám to. JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: takovou trošku veselější historku, ale samozřejmě nebyl bych to já, aby to nebylo úplně obousměrné. O tom, jak geniálně některý, jeden tedy zloděj přemýšlel, jo? On vykrádal byty, což samozřejmě není nic ani běžné, nestandardního, ani chvályhodného, samozřejmě naopak, ale ten si vymyslel geniální taktiku. On se nechal zhruba na týden zaměstnat u firmy, co rozváží jídla. Od ní teda nafasoval batoh a možná i kolo, i když to kolo bylo asi nejspíš jeho, které zřejmě čornul někde předtím jinde. Ale tím, že měl to oblečení a ten batoh, tak takhle prostě chodil po panelácích, kde si ho samozřejmě nikdo nevšímal a zvládl otevřít mnoho bytů. Vesměs si odnášel elektroniku, popřípadě pokud našel šperky nebo nějaké prachy, že? Takže škoda nějakého 500 000 plus minus mu prokázali. Navíc v jednom bytě, když odcházel, tak pustil vodu a vytopil prostě celý byt, no, jako prostě inteligence hodná zloděje. Ale naštěstí na něj přišli, takže bude mít další dobu pauzu, nicméně je to dobrý tip, jak kamuflovat nějakou aktivitu. Stačí mundur od služby, co rozváží jídlo a nikdo si vás nebude všímat, nikdo.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
3: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Let's go. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na Hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure

Tady proletělo jméno Christian Dior, slavný to návrhář, což je spíše ženská záležitost. Tak si dáme jedno takové téma o ženě. Zase trošku podvod, skoro za 1,5 milionu se povedl. Tady je napsáno osamělá čtyřicátnice, důvěřivá čtyřicátnice. Tak nejdříve ji kontaktovala jakože údajná policistka a potom následovali NEF praví úředníci z České národní banky a postupně ji nahostili informacemi takovými, že ve finále je to skoro 1,5 milionu. Nejdříve přesvědčili ženu, aby převedla zhruba 450 tisíc na takzvaný překlenovací účet. Pak ještě vybrala 150 tisíc, ty dala kurýrovi. Následně si žena na základě instrukcí vyžádala, nebo spíše vyřídila úvěr na milion a z toho milionu 600 tisíc zase hned dala neznámému muži. No a pak jí došlo, že je asi něco špatně. Takže skoro 1,5 milionu. Prosím vás, pokud je mezi našimi posluchači nějaká, jak to tam bylo, osamělá žena? Ne, důvěřivá. Důvěřivá čtyřicátnice. Nabízím své služby. Stačí říct. Vyřeším úplně všechno. Posloucháš Fresh Radio. Mama.

0: Počasí bude tady v našem regionu určitě velkým tématem o víkendu, protože už se ví, nebo vědělo více dní předem, že trošku zaprší. A je tady teď čerstvé varování meteorologů, že to zaprší v Beskydech bude výraznější asi než obvykle. Takže doslova do písmene varují, že Beskydy čeká deštivý víkend a srážky mohou být lokálně i vydatné. Podle modelů tam může spadnout až 100 mm srážek, což je asi hodně, nevím, nejsem meteorolog. Je to vlastně 10 cm, samozřejmě. Tak pokud jste měli nějaké plány na cestování na víkend někam za sluníčkem a podobně, no, když teď normálně koukám tady v Ostravě, na mě začíná takzvaný Oscar svítit, no. Ale jasně, teprve je pátek, víkend začne. A jak to tak bývá, dost často přes ty teplé měsíce, sotva začne víkend, začne pršet. Nelistně žít,
1: Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Blíží se jedenáctka, tak rychlý pohled na cesty. Ještě pořád platí upozornění na nehodu na Opavsku v Hradci na Mravicí v části zvané Kajlovec. Když projíždíte, tak na hlavní cestě dvě osobní auta. A dvě nové přibyly. Na Opavsku ještě zůstaneme v Luděřovicích u kostela, ale ne na té hlavní, ale na té spodní, na Markvartovické, kousek od kostela směrem k tomu novému kruháči, tak tam dvě osobní auta. A pro změnu Novojičínsko-Kopřivnice, ulice Obránců míru, taky u krojového objezdu, osobní auto s chodcem.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude. Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
1: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte pulari.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: A se dovolím přidat ještě jedno dopravní upozornění, které tady před chvilkou skočilo na našem WhatsAppu, za což samozřejmě děkujeme, ale je to takové neúplně jasné. Přišlo mi tady, že na Rudné stojí odstavený kamion, ale potřeboval bych upřesnit, když tak kde. Děkuju pěkně. A ještě mám jednu informaci pro fandy taneční muziky, kteří třeba i mě ladí každou sobotu večer tady u nás na Freshi. Tak vlastně už několik týdnů jsem zavedl, že i ty záznamy sobotních večerů se dají najít na SoundCloudu, takže když kouknete na naše webovky, to znamená freshradio.cz, tak je tam přímo odkaz na SoundCloud, na Fresh Dance Party, a pokud nestíháte v soboty večer, nebo si to chcete třeba pustit ještě jednou, sice nevím proč, ale dobře, tak samozřejmě puste.
1: Jirka Javorský je fresh, buď taky. I've been trying to do it right.

0: Jdeme do Vídně, aspoň teda virtuálně. A doporučuji, pokud máte rádi veselé historky, tak poslouchat pozorně, protože napoprvé se v tom člověk možná ztratí. Vídeň řeší takový pikantní skandálek, kdy učitelka mateřské školky otěhotněla se svým 14-letým chlapcem. Ještě jednou, učitelka mateřské školky otěhotněla se 14-letým chlapcem. A tak nějak se to celou dobu tutlalo, jenomže bohužel potratila a tudíž musela asi jít na patřičné lékařské procedury a nám tam musela prostě takzvaně s pravdou ven nebo z kůží na trh. A jak se zpětně zjistilo, tak dokonce i kolegové o tom věděli celou dobu, ale prostě drželi basu, což je sympatické, že jo, to zase neříkejme si, že není. Ale je tady napsáno, věk učitelky není zatím zveřejněn, ale odhaduje se, že byla minimálně o 10 let starší. To znamená 24, on 14, neli 24 plus. Ale tak jo, no když to zajiskří, tak to zajiskří, že?
1: JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio, každý všední den, od 10 do 12.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět.

0: Mám jednu informaci důležitou, která je hlavně určená rodičům dětí, které dávali letos přijímačky a dneska se mohli podívat v online systému, jak to vypadá. Tak online systém je tradičně jako cokoliv, co se u nás online spustí, nefunkční. Jo? Je to přetížené, spadlo to takzvaně. Takže ten elektronický systém, který se jmenuje DIPSY, tak jakože nefunguje. No, určitě na tom dělají, za chvilku se pochopitelně objeví zpráva, že problém byl vyřešen. Příčinou byla vadná elektronka PC. Já už nevím, jak to bylo v tom klasickém filmu s Luďkem Sobotou, že jo? Ale mě spíš zaujalo to jméno DIPSY, to je zkrátka samozřejmě. Ale mi to DIPSY připomnělo něco úplně jiného a určitě nebudu sám, tak jsem rychle hledal, aspoň pro připomenutí té atmosféry. To si pamatujeme, že jo? To není tak dávno. A, tak jsem čekal, že tam bude celý ten začátek. Tinky, dinky, DIPSY.
1: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů. Hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti. Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Máme jednu aktuální dopravní, která jsem před chvilkou skočila, za což samozřejmě děkujeme. A ta zní: u kostela v Ostravě v Radvanicích na Těšínské směrem k Penny Marketu jsou měšťáci s pistolkou a střílí do vašich peněženek. Pozor na to. Fresh.

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále

0: nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
3: Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM Třinec 106.5 FM

0: Tohle je tuším letošní nová verze té slavné pecky. Přiznám se, za mě tam trošku chybí ten drive toho původního singlu, kdy to opravdu chtělo člověka roztrhat do extáze radosti a temperamentu. No, nevadí, no, prostě takhle ta muzika dneska zní. Mimochodem J.Lo za necelý měsíc oslaví na svém životním tachometru 57. No jo, no pěkně to letí, pěkně.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

Tady koukám na jednu aktuální zprávu, která mě úplně překvapila. Jo, tady, už to chápu, i kdyby, tam je jedno slovo, které mi uteklo, protože tady jsem registroval, že konflikt na Blízkém východě skončil, jsem řekl, cože? Takže dobře, i kdyby konflikt na Blízkém východě skončil a zítra se otevřel Hormuzský průplyv, tak už teď se ví, že dopady z jeho uzavření, co se týče letecké dopravy, se budou projevovat ještě příští rok, takže letecké palivo bude stále dražší a zdražování letenek je tudíž nevyhnutelné. Tohle tvrdí předseda Mezinárodní asociace letecké dopravy, pan Walsh. A já myslím, že tohle už pochopil každý už několik týdnů zpátky, že letošní dovolené, pokud letadlem, tak prostě trošku z té kasičky nasypeme více. A teď je otázka, když se to tam zase nějakým způsobem uklidní nebo vrátí do normálu, jestli se vrátí do normálu i ceny letenek. Já bych na to úplně nesázel.

0: Doprava. Doprava.
1: A chvilku před 12 hodinou, rychlá rekapitulace toho, jak to vypadá na cestách. Ještě pořád se řeší v Lugeřovicích na cestě pod kostelem, hned pod kostelem u Kruháče, nehoda dvou automobilů. Stejně tak se řeší v Kopřivnici na ulici Obránců míru následky nehody u Kruháče. A nová nehoda ve Frýdku, přímo v centru, když jedete po té hlavní cestě přes celé centrum. Tak za Kruháčem u Kauflandu autobus narazil do dopravní značky. Si nějak nedohodli asi.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
0: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
6: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

One Republic a den, na který jsme dlouho čekali, hlavně tedy pokud vás baví hokej, protože dnes začíná mistrovství světa v hokeji. Naším večerním zápasem pro naši reprezentaci proti Dánsku, tak to už aby jako uběhlo, myslím si, že už se dočkáme a užijeme si, vidíme, jaká bude sestava, ta definitivní a jak to nakonec dopadne, ale těším se moc. Nabídnu dobrou muziku a budeme taky mapovat další akce, na kterých se společně budeme potkávat, ať už v nejbližší době nebo v těch následujících dnech a týdnech. No a hned jedna novinka ze startu, svěží, ale luxusně udělaný Purple Disco Machine. Hezké odpoledne.

0: Somber 12 to 12. No a další muzika už za chvíli. Taky nás čeká velmi vydatný déšť, hlavně pokud máte namířeno do Beskyd nebo tam bydlíte. Protože počasí v naší části České republiky bude právě teď ovlivňovat jadranská tlaková níže, s tím spojené frontální rozhraní, no prostě zjednodušeně řečeno, během víkendu bude hodně významně pršet. Ty srážky mají v úhrnech podle informací meteorologů dosahovat až 100 mm, což může samozřejmě způsobovat lokálně určité problémy. Některé modely hlásí tak kolem 50 mm srážek, ale pršet má výrazně na celé Moravě. Takže v rámci víkendu určitě spíš počítejte s nějakou dešťovou variantou čehokoliv, co budete dělat. No a za chvíli se podíváme na kousek z našeho odpoledního programu. Včera řešil Marek s Mikaelou zajímavé zdravotní téma. And the only prescription is
1: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Best of Fresh.
1: Vzpomínáš si včera, když jsme se tady bavili o těch hoaxech a o těch nepravdivých zprávách a dalších věcech, jak jsem tam vytáhnul jednu zprávu, která je úplně nesmyslná?
2: Jo, včera nám taky potom poslali posluchači ještě nějakou takovou podobnou.
1: Ono to pokračuje, tenhle ten trend, a dneska, dobře poslouchej, jo. Hantavirus si nevybírá. Nakazit se podle něj můžete i ve staré garáži v Česku. Já k tomu asi nemám co říct, ale mně se tady k tomu líbí ty komentáře. Zdeňka napsala, ještě že nemám garáž. A potom Václav tady napsal, já mám, ale nebudu do ní pro jistotu chodit.
2: A co budou dělat ti, co tam mají různé garážovky ukryté?
1: Já nevím.
2: To je prekérka zase.
0: Best of Fresh.

Tak doufám, že i vás naše muzika udržuje v tom správném tempu i v pátečním odpoledni. Jste na Freshi, tohle byla Lola Young a Messi. Těším se i na nového Bruno Marse. No a teď ještě pozvánka na příští středu 20. května na 13. hodinu do multifunkční auly Gong do Dolních Vítkovic, kde bude velmi zajímavá akce, která se bude týkat budoucnosti Ostravy, tedy hlavně té architektonické, protože se bude řešit, co vznikne třeba na Žofince, jak promění město Ostrava Towers Complex, městopark a jaké budou ty další projekty, které se chystají ve Vítkovicích. Hosty budou velmi významné osobnosti, architekt Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a spousta dalších hostů. Co je dobré, na tuhle akci můžete zajít i vy, je úplně zdarma, jenom je třeba si rezervovat místo. My se o tom budeme bavit i v našem vysílání a vás určitě zveme, pokud máte zájem vědět, jak bude Ostrava vypadat za pár let, tak abyste se registrovali a 20. května od 13 hodin přišli do Gongu.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Somebody That I Used To Know, tahle verze je taky hodně povedená, skvělý taneční cover. No a v rámci večerního zápasu s Dánskem tady přišla jedna informace, která se týká dánské brankářské hvězdy, protože tahle opora a jednička v nominaci na turnaj má údajně nějaké problémy s hrudníkem. Ono už ty problémy nějaké byly, ale potom v rámci finále kvalifikace a přípravných zápasů byl v pořádku, ale zdá se, že dneska teda bude v bráně v rámci té dánské branky někdo jiný. Nevím, jestli je to nějaká zásadní výhoda, ale určitě přejeme brzké uzdravení, aby ještě si mohl taky zahrát, když je v té nominaci. Uvidíme taky to, kdo nakonec během turnaje obsadí ty volné fleky v rámci naší soupisky a taky jsme zvědaví, jak budou ty formace fungovat v tom prvním úvodním zápase dnes o 20:30 večer. Fresh Radio.

0: Hezké odpoledne, 14 hodin, je tady, mrknu na dopravu, vidím, koukám, nikde nic se neděje. No a tak to je snad dobře.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Radia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Radia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Máte rádi divadlo a humor?
12: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
11: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
12: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
11: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
12: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
13: And the only prescription is more cowbell.
14: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Dobré odpoledne, jsme tady opět. Marek a Michaela.
1: Krásné odpoledne. Je pátek, je pátek, je pátek!
0: Dnešní den je velice zvláštní. Hned za chviličku vysvětlím, proč.
2: Fresh!

0: Ne, ještě opravdu není čas říct si s Bohem, to teda jako Davide Ghetto určitě ne.
1: My jsme teď začali, nás nikdo vyhazovat nebude teda. Jako.
0: Jo, jasně, no ty stejně zdrhneš za chvíličku, jak co se dá dělat, protože to tebe v pátek nikdo neudrží na jednom místě ani náhodou. A dneska je takový neúplně jakože skvělý den, jo, protože já jsem dopoledne vařil a poslouchal jsem naše rádio a když jsem slyšel Javora jako první vstup, jo, jak už nepřežije, nedožije, důchodu se nedožije, všechny uprchlíky pošlou do Německa a to bude velice, velice zajímavé, jak to celé dopadne.
1: Počkej, a ty máš dneska taky takovou náladu, jako Javor?
0: Já nevím, člověče.
1: Asi jo,
0: já si tu náladu možná zlepším až po 17. hodině, kdy si nám ten Friday mix dneska naživo.
1: Až vypadnu dneska, jo.
0: No, to určitě to. Tady 2 hodiny budu sám, tak určitě se na to těším, no. Co?
1: No, tak
0: kam
1: dobře.
0: Jdeš?
1: Nikam ještě.
0: Kam jdeš? Kam
1: až
0: ještě
1: zahodku.
0: Nechoď! Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: New Rules, tohle to byla Dua Lipa tady u nás na Freshi. V rychlé rotě, Marika Michaela, jsme tady stále a pořád. Já už jsem tady ve studiu toho zažil opravdu hodně, ale aby se tady děl striptýz a malování jakože na holé tělo. Já jsem si nejdřív myslel, že to je nějaká kerka a teď vidím, že to je normálně tady. Přišla malířka a maluje po Michaeli nějaké, já nevím ani, co to je. Co to je?
1: Nevím, tak je to nějaká abstrakce. My budeme dneska takhle s Pavlínkou propojené. Ona je malířka neboli na tělo, takže body painting. A možná ji potom i pozvem na chvilku k mikrofonu, protože ona malovala holky na Beats for Love a tady na těchto velkých festivalech. No a já se dneska taky takhle proměňuju, ale pozor, ukecala jsem jí aspoň, ať mám teda plavkovou podprdu. Ona mě chtěla jako vysvléct, ale to jsem jako odmítla.
0: No to ne, to já bych musel pro černé brýle, že?
1: Bychom ti museli vidličkou vypíchnout oko.
0: No, vypí porno hvězdy dvě. Já jsem se chtěl ještě zeptat, a myslíš si, že Pavlínka maluje její pokoje? Že to by, jako co, by to bylo... A ne, dobře.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. And the only prescription
6: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Rychlá rota.
8: Aneb dva, co nezastavíš.

0: Pravda nebo lež?
1: Tak, je tady pátek, hrajeme o posledního člověka do naší tabulky, abychom to potom mohli vylosovat. A samozřejmě 2000 korun do Hokus Pokus vinného baru na útratu na místě, vlastně na občerstvení tam na místě. No a máme pro vás opět zákeřnou otázku. Zákeřná otázka zní, je pravda anebo lež, že máme mezi sebou ve studiu dnes malířku pokojů? What's up?
2: 777-337-1036.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pravda nebo lež?
1: No jo, tak jsme si z vás opět udělali prču, jak se říká, v téhleté hře o 2000 korun do hokus pokus.
2: Já musím ale říct, že jste mi dneska velmi pobavili. Vaše odpovědi jako stály za to. Uvedeme na pravou míru, jak to je, nebo
1: no,
2: až potom?
1: No tak řekni to, ano, než začneme pouštět ty hlasovky.
2: Pavlínku,
1: tak...
2: pojď sem, pojď tady k mikrofonu, pojď nám to vysvětlit, jak to teda je, jestli jsi malířka pokoju nebo nejsi.
3: Občas jsem malířka pokoju, ale jinak jsem malířka těla.
2: A ona si maluje pokoj třeba doma, aby měla pokoj.
1: Jasně.
2: Ale jinak maluje na těla, takzvaná rebelie art, kdyby vás to zajímalo na Instagramu, a nebo salon bavlnce.
1: No, takže je to lež.
2: No je to lež.
4: Je to lež. Maluje se na tělo.
1: Super, děkujeme. Ještě tady.
5: Čaute, je to lež.
1: Děkujem. A ještě někdo
2: ještě
1: tady?
2: Ještě pojď, tam jich bylo moc. Jo, tam byla taková jedna strašně vtipná.
6: Je to lež, že máte malířku pokoju u sebe. Je to malířka na tělo.
1: Malířka na tělo.
2: Počkej, a tam byla ještě jedna taková strašně jako dobrá zpráva. Ty to najdeš.
3: Určitě je to lež, nikoho takového tam nemáte.
1: Já myslím, že to bude asi ono. To bude ono.
7: To je vůl kaviarový toasty. Jasně, když bude tím štětcem malovat někde v rozkroku, tak možná bude malovat.
1: Pokoj. Ne, pornoherečky tady nemáme dneska.
2: Ježiši, Mara, dobrý
1: se,
2: hej, fajný.
1: Stačí, ne? Co?
2: Myslím, že jsme vybrali nakonec dneska Simču. Je to tak, Simča se jmenovala?
1: Já myslím, že jo.
2: Tak gratuluji, myslím, že postupuješ do finále a my v další hodince teda někoho tady vylosujeme. Kdo vyhraje?
3: Je to lež?
1: Ano, to je ona, to byla přesně ona. Tak to je Simča, koncové číslo 878, takže myslím, že máme tři chlapy a dvě holky.
2: Jo, jo, je no, to trošku vyrovnanější než běžně.
1: Jdem připravit losování a jdeme na to.
0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého.

0: Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost. And the only prescription is more
1: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli. Rychlá rota na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Další skvělá muzika tady u nás v rychlé rotě, Sabrina Carpenter a Tasty. Já se tak dívám na Michaelu, pomaličku se z ní stává takový ten end, jestli víte, co to je. Jestli to nevíte, tak se mrkněte na
1: pán prstenů.
0: Opravdu, jako ta kočka ji tady celou víra zmaluje. Já si myslím, že ty až přijdeš domů, tak Jara už tě strhne do sprchy a bude tě dřít kartáčem, dokud neuvidí bílou kůži.
1: No, nebude muset ze mě strhávat nic, vlastně bude tak pomalovaná, že jsem oblečená, neoblečená, když se to tak vezme.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Tak se ho potom zeptáme, jaké to bylo dělat to ze stromem.
1: Ježiši.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Doprava. Doprava.
1: 15. hodina je tady, hezké odpoledne. Vypadá to, že žádné dopravní nehody nejsou. Ale měří se. Olda nám tady napsal, v Petřkovicích měří z parkoviště. A ještě asi 25 minut zpátky Josef napsal u Karchru na Bohumínské, měšťáci měří, tak bacha, bacha. No jinak, co se týče dopravních nehod, tak až ty dvě vyrazí tady odsaď ze studia, tak věřte tomu, že budete bourat, když nechcete.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: And the only prescription is more cowbell.
8: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
9: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikem.

0: Jo, jo, skladba, když si ještě říkal Avicii, Tim Bergling, Sexy Romance.
1: To mi teďka připomnělo, jako to byla Jitka Molavcová, to bylo strašně pěkné, pamatuješ si to, takové to jojo černobílé v tom pořadu? Tak jojo si řekl, no tak mě to připomnělo, promiň.
0: Jo, jo, jo, vím, jak vypadá všecko Jitku Molavcovou, nemám rád. Dobře, téma na zbytek dnešního dne, jako než mi utečete, tak přesně speciálka pro tebe otázka. Ženy, co byste dělali, kdybyste se zítra probudili a na světě už nebyli žádní muži?
1: Já
0: tak
1: to vím.
0: Co ty, Mikaelo? Co
1: já
0: bys,
1: to vím úplně přesně. Já bych mohla chodit nahatá všude po venku a nemusela bych mít strach, že mě někde někdo
0: přepadne a znásilní.
1: To by byla velká svoboda.
0: A co takhle nějaký los sob nebo něco takového? Ne,
1: ne
0: co?
1: To bych ne? se nebála.
0: Kolegyně Malířka, co Pavlí?
1: Co bys dělala, kdyby tady nebyli žádní muži už nikdy? Byla by v klidu.
0: Dobře, no. Super. Tak holky, pište nám na 773 37 136 na WhatsApp. Uvidíme, jak se s tím poperem, jo? Já vám potom řeknu, co bych jako udělal chlap, kdyby nebyly holky
1: ženské
0: tady.
1: No, jasně, tak no. To by byla katastrofa.
0: No, to ne. Chceš to vědět hned, nebo
1: ne,
0: co?
1: Nechceš, radši.
0: Tak to jsem rád.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Prosím.
1: Juva, halo, Juva, halo. Juva, to
2: tady
1: bylo
2: rychle. Tady Fresh Radio, hezké odpoledne přeji, Marek a Michala. Kdo je,
1: čau,
2: kdo je na druhé straně?
0: Martin.
1: Martine, ty spíš?
0: No, já jsem byl takový unavený společenský z práce.
1: Počkej, společenský unavený, nebo z práce unavený, nebo z počasí unavený, tak z čeho? Vyber si.
0: Tak hodíme to na všechno, hodíme. Na práci, na počasí.
2: A víš, proč ti voláme?
0: Ano.
2: No, proč ti voláme?
0: No, asi mi chcete něco pěkného dělit.
2: Ano, vyhrál si 2000 korun do Hokus Pokus vinného baru.
1: Jak my doufáme, že to je pěkné.
0: Tepecka.
1: Tepecka, že jo, to si můžeš krásně užít, dáš si tam něco dobrého do zobáku, dobré víno, někoho pozveš, takže super prostě večer budeš.
2: Jediné trošku negativní na tom je, že si nesmíš nic odnes domů. Všechno,
1: musíš všechno sníst tam.
2: Sníst a vypít tam, no, bohužel to, jako to je jediné mínus.
0: Já myslím, že s tím se tam nepoperem, to...
2: Hele, tak my ti gratulujeme a pravděpodobně od zítřka nebo tak nějak máš na to 30 dnů, aby si vybral tuhle tu cenu. Hokus pokus
0: vinný bar. Já si to klidně vyberu už včera.
1: Marťo, moc si to užij, jo?
0: Dobré, tak dobré, čau. Děkuju.
2: Ahoj,
0: mějte
2: se. Ahoj.
0: Tak jo, mějte se, čaute.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
10: And the only prescription is more cowbell.
11: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
12: Fresh Radio.
13: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
12: All day, every day.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Tak co ty můj ente, už to máš kompletně namalováno, nebo ještě tam něco chybí, nebo nějaké hvězdičky, nebo něco?
1: Ještě bude drobná pokračovačka, ale to už ne tady, my už musíme fičet.
0: Jasně, určitě, tak bylo by dobré, kdyby potom, až to bude kompletně hotové, tak pošli nějakou fotku,
1: samozřejmě,
0: nebo hoď to do příběhu.
1: Samozřejmě.
0: Kdyby se chtěli vidět naši Mikaelu, jo, tak se podívejte samozřejmě na Instagramu, nebo na Facebooku taky, mikaela.cz, nebo...
1: Antwoman.cz,
0: nebo jak to máš?
1: Neuvěřitelné dneska, opravdu. Marečku, měj se krásně, užijte si víkend, čau, na zdarpa. A...
0: Super.
1: Tak víš, jo, jak tak znáš to, ne?
0: Užij si to taky pracovně a uvidíme se možná v pondělí.
1: Dobře, nazdar.
0: Tak jo, čau, ahoj.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Tak bohužel, holky už mi opustili, už jsem tady zase sám, no nedá se nic dělat, tak člověk někdy musí zůstat sám, aby věděl, aby si uvědomil, že prostě i ta samota není úplně někdy špatná. Já už se pomaličku, ale lehučce připravuju na dnešní Friday Mix, uvažuju, co s tím uděláme a nechte se překvapit. Jestli se pustíme do nějakého ještě bestofu loňského roku, tedy 2025, anebo si tam dáme nějaký funky house, uvidíme. Tak držte vlnu.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost. And the only prescription is more
6: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik

0: Jo, tohle to kdysi udělal Salif Keita, jmenovalo se to stejně Madan, výborná houseová taneční věc, no a tak to překopl Jonas Blue a já myslím, že to taky vůbec není špatné. Mám jedno upozornění pro vás, protože máme ten nedělní golf park ve Velhodce, je teda kvůli špatnému počasí přeložený až na 31.5. Jo, my tam budeme živě vysílat, bude se tam patovat a vlastně tenhle ten celý Family Day je naprosto skvělý. Budou tam poníci, minizo, skákací hra, tlapková patrola, všechno. No ale tím, že vlastně je strašná spousta akcí zrušená kvůli tohohle toho víkendu, kdy má kompletně celý propršet, tak tohle to taky. Nezapomeňte si to přepsat v kalendáři, nebude to teda 17.5., ale 31.5. Golf Park Lhotka.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Doprava.
1: 16. je tady, podíváme se společně na dopravu a vypadá to opět, že je celkem klídek, jo? Protože pro Moravskoslezský kraj v téhleté lokalitě nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Pokud se někde něco stalo, klidně napište, já o tom rád řeknu, ale kde nic není, ani čert nebere.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost. And the only prescription is more
9: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
10: Rychlá rota.
11: A nebo dva, co nezastavíš.
12: Rychlá rota.
11: S Markem a Mikaelou na Fresh Radio. All I do every night is think about.

0: Další skvělá aktuální muzika tady u nás na Freshi, tohle to byl Topic a taky Becky G, Sorry Papi, Sorry Tato, doufám teda, že to je takhle, protože co jiného by to taky mohlo být. No Mikaele už tu není dneska, zůstal jsem sám, ale tady zůstala nezodpovězená otázka, co byste holky dělali, kdyby nebyli na světě žádní chlapi? Tak už jsme slyšeli, že Mikaela by konečně chodila nahá tady po světě a neměla by strach, že by jí někdo přepadnul a tak dále. Ta Pavla, co tady byla, co jí tak nádherně nakreslila, pokreslila, tak říkala, že by měla konečně klid. No a vy mi teda toho jste moc nenapsali, ale někteří jakože jo, že prostě museli by se trošku změnit podmínky, že některé věci by byly těžké jakože zvednout a prostě, že chlapi mají víc té síly, tak je to zvláštní, no. Já bych to asi uzavřel tím, že kdyby byly všechny ženy pryč, jo, tak my chlapi, víte, co bychom udělali my chlapi? My bychom si ochočili jiné zvíře. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: your way.
1: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
3: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Bon appetit, tak začíná naše ráno od 6 hodin. Honzík a Monika jsou tady až do 9, že jo? No a pak je hodinka s Marikou a pak Jirka Javorský, ale já se vrátím k tomu Bon appetitu, protože mám od nich Best of Fresh a má název Rozchody, tak jsem jako velice zvědavý, co to teda je. Pojďme si to pustit. Best of
1: Fresh. Je už čas na to si trošku zatrbat, Bon appetit, už to chce.
2: Navíc
1: to chce.
2: Dneska cítím takové jiné divné vlny, tím, že mě se nechtělo ani moc vstávat.
1: To jsou křeče.
2: I to mi paci to tady trošičku poupravil, ten éter. Tak bych jako dal nějaké téma, které bychom mohli jako podrbat. Ale je pravda teda, Moni, že to není úplně veselé téma.
1: Jako není, hlavně no, ne. Já se chci zeptat vás, co se orientujete v českém bulváru a sledujete život. Co je pravdy na tom, že už spolu nejsou?
2: No,
1: vysvětlete jako takový to. Pár českého showbiznisu. Všichni říkali, jak se k sobě hodí, já nevím, jestli je to jeho třetí manželka nebo kolikátá.
2: No, pátá už poslední.
1: To je celkem, ano, náročný v těch jako střídá brunetky, blondýnky
2: jako
1: a blondýnky
2: celkem.
1: Ondra Brzo bohatý prý potvrdil rozchod s Danielou, jo.
2: Brzo bohatou.
1: Jo, řekli, no tak ona je písaříková, tak nějak.
2: No ale už je Brzo bohatá, ne, podle mě.
1: Jasně, ale jako jo, bavíme se o té, co byla ve zrácích, taková ta sympatiantná moderátorka. Řekli, že se rozešli, jako jak? Kdy to dovolil?
2: Co když se rozejdeme i my dva?
1: Takže jsme se jednou rozešli a pak jsme se rádi
2: vrátili. Vrátili, zjistili jsme, že to jinak jako nejde.
1: Jo, myslím, že to bylo kvalitou, jo. Potkal si jiné a zjistil jsi.
2: No ty jsi taky ale vystřídala tady, nedělej
1: jo,
2: to, nehází to jenom na mě.
1: Jistotu, ne? Tak jako prosím tě, ty jsi můj kolikátý, můžu spočítat.
2: A jsi si jistá teď aspoň
1: počkej,
2: s námi?
1: Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, asi osmý, Honzi. Můj osmý pracovní partner.
2: Tak ty jsi moje třetí jenom.
1: Jenom? Ty děláš dva roky v oboru, já 20. Best of
3: Fresh. Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. And the only
9: prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy.
6: Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh.

Robines a taky Show Me Love, obrovská hitovka z konce 90. let. Já vám teď pozvu na 20. hodinu, kdy vlastně Česko vyzve Dány v prvním zápase mistrovství světa v ledním hokeji. Otázka zní, podaří se nám vyhrát? Ano a nebo ne? Uvidíme. Necháme se překvapit. Zhruba za 2 hodiny, to znamená ve 22 hodin večer, zjistíme, co a jak.

0: Máte rádi divadlo a humor?
1: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
0: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
1: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
0: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
1: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. And the only prescription is
2: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Zara Larsson a taky David Guetta On My Love. No lidi, pomaličku se nám blíží 17. hodina a to znamená, že jdeme na dopravu.
1: Doprava.
0: Máme tady jednu aktuální dopravní nehodu, která se stala v ulici 28. října tady u nás v Ostravě. Jsou tam v sobě dva osobáci a je to kousíček od křižovatky s Železárenskou, jo? Tak si tam dávejte pozor. No a už jsem říkal za chvilku, dnešní Friday Mix, jdu to chystat. A hotovo.
1: Doprava? Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Buongiorno, amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Letní rande stylově.
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: And the only prescription is more cowbell.
14: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
15: It's Friday then.

Na to krásný páteční podvečer. Vidíte všichni na vlnách Fresh Radia, začíná tradiční a pravidelný páteční Friday Mix. Dneska Marek Urbanec samozřejmě za mixem, jinak to děláme společně s Lumírem Moškovským, střídáme se tak, jak potřebujeme, nebo tak, jak nám to vychází, ale většinou to je pravidelně ob týden. No, já jsem uvažoval, co si dneska dáme, jestli si dáme další bestovku 2025 a vyhrála, jo? Tak, začínáme z ostra pěkně Jakers Revenge, za chviličku taky Korolová a já tam nasázím všechny ty pecky, které prostě se hrály v loňském roce. Samozřejmě, co se vlezou do těchto dvou hodin. Už mlčím, jdeme hrát.

Best of 2025, tohle to jsou Maroon 5 s vokálama od Lisy. Jmenuje se to celé Priceless a remixoval to Dario Javier. Za mě výborná věc. Friday Mix.

Pomaličku jdeme do finále téhleté první hodinky tohoto Friday mixu. Annabel Englund, Get Busy. A možná ještě stihneme jednu věc. Let's Rock the House se to jmenuje. No a taky v druhé hodince budeme pokračovat v těchto peckách z roku 2025.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
11: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
12: Moje auto mě reprezentuje.
13: Automička IMO.
12: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
13: Automička IMO.
12: Perfektně umyté auto od 109 korun.
13: Automička IMO.
12: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
13: Automička IMO.
12: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
14: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
15: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. And the only prescription
16: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy.
9: Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz. It's Friday, then.

Tak, dobrý večer, jdeme do druhé hodiny tohoto Friday Mixu s datem 15. května. Já jsem Marek Urbanec. No a Best of 2025 stále aktuálně. Pojedeme největší taneční pecky, jinak tohle je Loran Cimeka, Hey Again. No a taky nás čeká Anima, Son of Son. Voices in my heart, tak to bude trošičku něco jiného, než jste zvyklí.

Kdo nepoznal, tak tohleto je Maupi, Like It, no a za chvíličku taky připraven Ed Sheeran a Azizám, já jsem to dal před 14 dny v originále a tak nějak jako to úplně nesedlo, tak jsem sehnal takový remix, který udělal DOD, tak máte se na co těšit.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio. Fresh Radio. Friday

0: Za mě další úžasný remix, tohleto je Lola Young, Messi a remixoval to Mr. Chris Lake.
1: I'm too messy, and I'm too fucking clean. You told me get it, enjoy.

Finále téhleté druhé hodiny se blíží, tohle jsou ATB, Believe in Love a taky ještě si dáme Lost Frequency, zauvidíme, co nám všechno ještě vyjde do konce téhleté druhé hodiny Friday Mixu s datem 15. května.

Lidi, mějte se krásně, úžasný víkend vám přeji, když to možná trošku proprší, nedá se nic dělat. Uslyšíme se v pondělí a kdo ví kdy, to je prostě vždycky záhada. Mějte se fajn, ahoj!

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
9: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.

0: to je jako vždy party songů svátek. Dnes se podíváme do léta roku 2020. Spolu si zaspomínejme na ty největší hity. Odsuňte stoly a jdeme pařit. Já jsem Patrik Diamond a toto je Party DJ.
1: Party DJ!

0: Mix. That was dope right there. That is The Second Voice wrapping up the second portion of Spinning Sessions. Thank you so much for tuning in, and make sure that you follow us on our socials at Spinning Records and at Spinning Sessions. We've got a brand new show for you coming up next week, so make sure that you tune in. Take care, turn it up, and keep the music loud. Adios.
1: From Hot New Talent to the world's biggest DJs.
2: That's
1: right. Spinning Sessions.
3: Posloucháš Fresh Radio.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
8: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Letní rande. Stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: Radio. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.
1: Můžeme být do fora, jen čapecku takové.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Čekuj FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Took out.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Boys. Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Jsem zvědavej na ten...

0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.